0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

bathroom. It was all very good.

jaký je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě. All funky kings,

Michael Jackson, Off the Wall, historie na desky z roku 79. To byla deska, která byla už dost úspěšná, ale pak přišla ta ještě mnohem úspěšnější, je ta deska Thriller. Vy posloucháte Old School na Core Music Radio. Vítá vás u něj jako Pelín. Funky, disco, black music a tak, let 70. a 80.

kousek s naprosto úžasnou aranží Letící bomby, The Gap Band, You Dropped a Bomb on Me na Core Music Radio Old School. A já jsem skoro ani nestihl popřát příjemný poslech na ten začátek. Tak ještě jednou příjemný poslech vám přeje Jakub Nelín. The Three Degrees už za chvilku, stejně jako Donna Summer. Teď si dáme Up Rock. To jsou Rocksteady Crew. Tady v Old School.

Love and Kind, Donna Summer, Old School na Core Music Radio. Dáme si nějaké hitovky, Dancing on the Ceiling a Lionel Richie. Prvním březnovém Old School, tedy pardon, březnovém. No, prvním červnovém Old School roku 2026. A potom taky Imagination a Music and Lights. No a teď jedna velká hitovka, která se dnes hraje v diskotékách, třeba i v pražském Lucerne na Music Baru. Na to lidi stále veselé tancují. A to jsou Pointer Sisters a jejich asi největší hit. I'm so excited tady na Core Music Radio.

skvělá, funky, trochu diskověc, Imagination a Music and Lights. Old School na Code Music Radio si dáme další funky i disco dohromady. I wanna funk with you tonight. To je Giorgio Moroder. Potom přijde instrumentaka Moon Boots on Orlando Real Sound a taky Seron. No a parádní záležitost Black is Back. Tak i nadále příjemný poslech od 70. a 80.

Back is Back, Seron a teď Malcolm McLaren. And the world famous Supreme Team. Láska a kouz. Je to se KJ. Folcku na Core Music Radio. Jako předposlední kousek.

Hey DJ, the world famous Supreme Team a Malcolm McLaren. No, old school pro tenhle první červnový týden roku 2026 skončí. Na závěr 90. se podíváme na takový krásný kousek, který není úplně ve stylu funky rap a black music, ale je to hezká věc, se kterou se tenhle týden loučí Jakub Melín a naslyšenou za týden buď ve středu v premiéře od 14 hodin, anebo v pátek v repríze o 6. Tak naslyšenou. A tohle jsou samozřejmě Pulp.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Tak mám na úvod jednu trošku smutnou zprávu, že jsme s Jižní Koreou na mistrovství světa ve fotbale prohráli 2-1. Ale to nevadí, je to sport. Příště určitě vyhrajeme. Tak na úvod si dáme Pasadena's Tribute Ride On. Tak hezký ráno, kamarádi.

Tak dnes máme 12. června, svátek slaví Antonie. Takže všem vám přejeme krásný den, opravdu, a taky krásnou muziku. A udělalo mi radost, že náš jeden posluchač napsal nádherný e-mail. A nejvíce mu líbí Shadé. Tak si dáme The Sweetest Taboo od Shadé. Nejenom pro tebe, ale pro vás, pro všechny. Tak krásný ráno. Je pátek, čeká nás víkend.

The Sweet is Taboo. Tak to byla mistryně Shade. A teď si dáme něco, na co jsem chodil občas na Dizzy trsat. Ano, Tears for Fears a Pale Shelter. To jsem dokonce hrával i v Monu. Taky jsem občas dělal Dizzy, ano. Nic velkýho, ale spíš milý písničky, no, na který si lidi rádi trsli. Máme 7 hodin 10 minut, je pátek a Romeo vám přeje krásný víkend.

Simple Red Stars. Tak Mick Hacknell slavil tento týden 66. narozeniny, tak Miku ještě dodatečně všecko nej. A teď se zase na chviličku podíváme do Austrálie. Tady jsou In Excess. Need You Tonight.

přes moje rameno. Over my shoulder. Mike and the Mechanics. A ještě zůstaneme chvilku v Americe. Tady jsou Bee Gees a More Than Woman.

Tak a zůstaneme ještě na chviličku v Americe. Tímhletím singlem se hodně proslavil Terence Trent D'Arby. Sign Your Name. Jinak opravdu hodně lidí chodilo dnes do hospod na první fotbal náš na mistrovství světa. Docela někde v hospodách bylo i plno. Tak to je super, že je takováhle nálada. A doufám, že budete ještě chodit, i když jsme první zápas prohráli.

Sign Your Name, tak to byl Terence Trent D'Arby na Color Music Radio. A teď se na chviličku zase vrátíme do Anglie. Je tady Howard Jones. What is love? To jsem se taky někdy ptal. Co je to láska?

Howard Jones. Posloucháte Romeo Show, muzika, která chybí. A někdy a některá muzika opravdu moc chybí. Zůstáváme ještě na kousek a na chvilku v Anglii. Tady je Nick Kershaw, The Riddle. Tak kamarádi, všem vám přeju krásný ráno, krásný pátek a celý víkend. Jo, bude to dobrý víkend.

Nick Kershaw, The Riddle. A zase se vrátíme zpátky do Ameriky, protože hlavně v Americe, v Kanadě a v Mexiku se koná mistrovství světa ve fotbale. Tak si dáme Electric Light Orchestra, Colin America.

Tak tuhle písničku jsem poslal našim klukům, fotbalistům do Ameriky, aby ten příští zápas vyhráli. Tak a teď si dáme Imagination Flashback. Jo. A dělá mi radost, že se vám můj výběr muziky líbí. Tak jo. Ty jo. Udělám si kafe. Těším se.

Love is in the heart. Delight. No, máme 7 hodin 53 minut a teď udělám radost našemu posluchači Adamovi, který si přeje Evelyn Champagne King Love Come Down. S tím vůbec nemám žádný problém. Naopak, Adame, dobrý tip, tuhle písničku mám... Ježišmarja, no, cigarety a kafe. Tuhle písničku mám taky moc rád. Tak doufám, že ti to udělá radost a že si to užiješ. Tak Adame, hezký víkend.

Tak doufám, že jsem Adamovi udělala radost. Adam udělala radost mě za výborný tip. Tak doufám, že se to líbilo všem vám. No a já se s vámi teď už musím rozloučit, protože za 4 minuty bude 8 hodin ráno a rozjíždí to friky. Tak se mějte moc krásně a držme si palce, aby jsme příští zápas na mistrovství světa vyhráli. Tady je Tom Petty and the Heartbreakers a Learning to Fly. Tak ahoj.

0: Dolar Music Radio. Dolar Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: I got no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
2: Za podpory Color Music Rádia.
3: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoři z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Jana a Maskl.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 10 minut po 8. Dneska je pátek 12. června, svátek nám slaví Antonie a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně zataženo a deštivo. Mohlo by být tedy podle meteorologů po ránu někde ještě teď polojasno, nebo dokonce jasno, ale začne se to kabonit a někde toho deště bude opravdu hodně, někde krapet míň. Například na Karlovarsku by mělo pršet celý den, ale v Brně by mohlo až někdy v noci. No a ve středních Čechách tam by déšť měl přijít odpoledne a to kolem 2. hodiny. Tak uvidíme, já vám ještě samozřejmě doplním teploty, tak abyste věděli, co si vzít na sebe, kromě pláštěnky, tak 8 až 9 stupňů nad nulou po ránu. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 14 až 18 stupňů. K večeru se ochladí a to na 13 až 15 a přes noc potom teploty kolem 13 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká, to je pravidelnému posluchači, tedy jasný. Budou to dva hudební sety, ten jeden bude věnovaný oldschoolovýmu rapu a hiphopu, teď je to Thunderfucka a ba ta ta ta a za chvíli to bude React. Teď Anix a za chvíli Eric Sermon a Redman a v tomhle rytmu se ponese celá první část. No a v druhé části, jelikož je dneska pátek, se podíváme na to, co tedy vyšlo v rámci drumbassu a junglu. No a stejně jako poslední pátky i dnes si tedy zasoutěžíme a to společně s Lety Trollem o lístek na Lety Troll. Ano přátelé, je to tak, je to opět tady. Další vstupenka na tenhle ten festival je ve hře a to po 9. hodině v rámci junglu a drumbassu, tedy klacků v kýblu, který je, tedy budou provázet ten druhý DJský set. Před 9. a 10. hodinou taky na řadu přijde u informace z internetu rubrika Freakolor Infos a info

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, časomíra tady ve studiu ukazuje 54 minut po 8 hodině. Dneska je pátek 12. června, svátek nám slaví Antonie a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně zataženo a deštivo. Potkat ale po ránu můžeme jasno nebo polojasno, to by se ale mělo v odpoledních hodinách změnit úplně všude. Například na Karlovarsku tam by mělo téměř celý den pršet, v Brně by to naopak mohlo být až do noci v podstatě jen pod mrakem. Tak uvidíme, pojďme se podívat na teploty, ty raní by se měly pohybovat mezi 8 až 9 stupni. V odpoledních maximech 14 až 18, k večeru se ochladí na 13 až 15 a přes noc potom ukazují teploměry nebo předběžný teploty na celém území 13, maximálně 14 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. 7 kvalit, které dělají muže v očích žen neodolatelné. Aby byli muži u žen úspěšní, nemusí mít všechny tyto kvality. Důležité je, aby o nich věděli a podle svých přirozeně silných stránek si vybrali ty, na kterých chtějí zapracovat. Tento seznam navíc může být užitečný i pro ženy, díky němu si možná lépe uvědomí, že jejich partneři tyto kvality mají a začnou si jich víc vážit. Pojďme se podívat na 7 z nich, no a nejdřív stručně. Neodolatelnost může pro většinu, že není o velkých gestech nebo o darech, ale o drobných detailech a důslednosti. To, že muž nesplňuje všechny tyto body, neznamená, že by neměl u žen šanci. Stačí si jen uvědomit a zapracovat aspoň na některých z nich. A pokud muž pro ženu je takto neodolatelný, není to samozřejmost. Měla by umět ocenit, co pro ní dělá a poděkovat. No a za prvé, je ochranářský a galantní. Za druhé, skutečně naslouchá. Za třetí, je hrdý na to, že se ženou může být. Za čtvrté, dokáže ženu rozesmát, i když je naštvaná. Za páté, pamatuje si detaily. Za šesté, je laskavý k cizím lidem. Za sedmé, projevuje lásku nenápadně a důsledně. To jsou tedy body, které dělají muže mužem tak, aby tedy byl v očích žen neodolatelný. No a my pokračujeme další zásadní věcí. Power nap, ano, jak si zdřímnout, aby to skutečně fungovalo. Znáte ten moment, je 2 hodiny 37 minut, máte odpovědět na e-mail, dokončit prezentaci nebo se soustředit na meeting, ale mozek se rozhodl, že dnes už spolupracovat nebude. Najednou je fascinující úplně všechno, mraky za oknem, drobek na stole, život pokojové rostliny v rohu kanceláře. Nejste líní, jen narážíte na přirozený biologický pokles energie, který většina lidí zažívá mezi 1 a 4 hodinou odpoledne a přesně tady přichází na scénu power nap. Což je vlastně je, power nap je krátké zdřímnutí, trvající přibližně 10 až 30 minut. Cílem není usnout na celé odpoledne a probudit se zmatený s otiskem polštáře na tváři. Jde o rychlý dobití mozku. Proč to vlastně funguje? Během dne se v mozku hromadí látka zvaná adenosin. Čím déle jste vzhůru, tím více jí máte a tím silnější je pocit únavy. Krátký spánek tento tlak často sníží a mozku poskytne možnost restartu. Zlaté pravidlo, nepřekročte 30 minut, no a když si dát power nap, nejlepší čas mezi 1 a 3 hodinou odpoledne. Právě tehdy většina lidí zažívá přirozený pokles energie. No a jak usnout na pár minut, pokud nejste člověk, který usne během reklamní pauzy, možná si říkáte, že krátké zdřímnutí není pro vás. Zkuste jednoduchý postup. Slumte světla, odložte telefon, nastavte si budík na 20 minut, zavřete oči a soustřeďte se na dech. Já jdu na to. No a poslední informace. Největší studie svého druhu ukázala, co předchází většině infarktů a mrtvic. Infarkt nebo mrtvice často nepřicházejí bez varování. Nová rozsáhlá studie, která sledovala více než 9 milionů lidí, ukazuje, že drtivou většinou závažných srdečních cév příhod stojí jen několik známých rizikových faktorů. Zároveň ale odhaluje překvapivý rozdíl mezi muži a ženami a naznačuje, že některé příčiny infarktu stále podceňuje.
řekneme. No a více než 9 milionů zdravotních záznamů z Jižní Koreje a Spojených států poskytlo vědcům mimořádně detailní pohled na to, co předchází infarktům a mrtvicím a srdečnímu selhání. Výsledek je překvapivě jednoznačný. Podle studie publikované v roce 2025 předcházelo 99% všech závažných kardiovaskulárních příhod alespoň jedna ze čtyř hlavních rizikových charakteristik. Vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol, vysoká hladina krevního cukru nebo kouření, ať už současné, či v minulosti. To byly informace, které jste tedy nepotřebovali vědět, něco bez čeho bych se neobešel, to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 9 hodin, musím říct, že relativně v pohodě Frikolora Infos, bez extrémních přeřeků, jedeme taky dokonce na čas, muzika v první části taky na klid, teď nás čeká druhá část a soutěž s Lety Trollem, soutěžní otázku si řekneme za chvíli a to po reklamním bloku, no a začneme novinkou od Coven a Bloodlines, to by měla být první věc dnešní tedy Frikolory a v tomhle rytmu budeme pokračovat, čeká nás třeba Lensman a jeho We Blessy a takhle by to mělo vypadat i nadále, takže ten plán na druhou část už je jasný. Teď si dáme rychlou reklamu a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Rádio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
5: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Posloucháš Color Music Radio, novinka od Coven, Bloodlines a tedy první věc z dnešního druhého setu v rámci pořadu Free Color a drumbassovýho setu. Za chvíli We Blessy, Let's Man Fox, taky Salt. No a já mám pro vás soutěžní otázku, přátelé, soutěžíme o lístek na Lety Troll. Já jsem říkal, že jsem se nepřeřekl předtím a teď už je to tady, vždycky tak. Tak pojďme, a já jsem to dneska udělal ještě jednodušší, než dá se říct ty předchozí, abyste mohli soutěžit opravdu všichni. A soutěžní otázka zní, kolikátý ročník se letos uskuteční u jezera Most, ve městě Most, kam pojedete přes Most. Ano, přátelé, soutěžní otázka zní, kolikátý ročník bude letos v Mostě. A soutěžíme pouze jenom přes instagramový účet DJ Freaky Flink, tam musíte dát follow, napsat správnou odpověď a my vylosujeme dalšího jednoho z vás, který může vyhrát nebo vyhraje lístek na Lety Troll, tedy festival, který se uskuteční na přelomu tedy července a srpna, to u jezera Most v Mostě. Kolikátý ročník v Mostě letos proběhne? Ano, přátelé, to je jednoduchá otázka pro fanoušky Lety Trollu, naprosto úplně easy peasy, takže je to pro vás, abyste mohli soutěžit. Soutěžíme přes instagramový účet DJ Freaky Flink, dáte follow, napíšete správnou odpověď, my vylosujeme jednoho z vás a ten dostane lístek na Lety Troll. To se samozřejmě vyplatí. Minulý týden vás tedy soutěžilo hromada, jsem zvědavý, jak to bude tedy dnešní den, pojďme se na to podívat a vy můžete teď soutěžit. Já se jdu věnovat muzice, teď už Lensman a Fox a taky Subtle, ne Salt, Subtle a jejich We Blessy. Dobrý ráno.

No a já zdravím třeba Mikuláše Píchu, ten poslouchá. Vypadá to, že ho pobavili Freeklora Info, z toho mám radost. Někdo to prostě má rád, někdo to nesnáší, ale tak

Martin Svátek a jeho srdíčko musí plesat, jeho country speciál by asi tohle neunes, ale ten drumbassový jo.

Posloucháš nejdivnější pořad českým éteru, Frikolor, je 28 minut po 9. hodině a já mám pro vás stejně jako předchozí pátky dnes soutěž o lístek na Lety Trolla. No přátelé, Lety Trolla se uskuteční tedy 30. července až 1. srpna, jestli to dobře pamatuju, a to u jezera Most. No a soutěžní otázka o jeden lístek, který můžete vyhrát vy a může být právě váš, je naprosto jednoduchá. Zajímá mě, kolikátej ročník se tedy letos v Mostě uskuteční. Jde mi o ten ročník v Mostě. Ano, přátelé, není to složitá otázka, ba naopak bych řekl, že je to hodně jednoduchá otázka. Soutěžíme stejně jako vždycky. Jdeme na instagramový účet DJ Freaky Fling, tam dáme follow, napíšeme správnou odpověď a my vylosujeme jednoho z vás, který získá jeden lístek na tenhle ten parádní festival, který už se nám blíží. A my samozřejmě tady pravidelně na něj zveme. Loňským roce dokonce Frikolora celou dobu byla součástí tedy Lety Trollu, vysílali jsme živě. Letos se to bohužel nepovede kvůli tour z Činasky, ale třeba se to vrátí zase další rok. I tak spolupracujeme, a to třeba právě na tom, abyste vy, pokud posloucháte Kolora, baví vás tedy ty páteční sety, mohli vyrazit na festival Lety Trolla, to úplně zdarma s pořadem Frikolora. Soutěžní otázkou, která zní, kolikátý ročník se letos uskuteční u jezera Most v Mostě. Ano, přátelé, pokud to víte, jdete na instagramový účet DJ Freaky Fling, dáte follow, napíšete správnou odpověď a jeden z vás dostane lístek na tenhle ten festival. Tak to je v rámci pátečního nářezu a Frikolory, Jungle a Drum Bass, klacky v kýblu. My jedeme dál, tohle Chemical Velocity, Universal Treat a čeká nás Colin Charisma, jeho Till Breaks.

Bluefoot J a jeho Evolution čeká nás Dabba Bunka a Shine, další novinka tohohle týdne, potažmo dnešního dne, a my jsme se opravdu vrhli na ten aktuální playlist pro to, co vyšlo tedy v posledním dni, tak aby jsme byli opravdu fresh, nic víc fresh než kolor po ránu, minimálně v rámci druhé hodiny těžko pohledat. Dneska je to Jungle a Drum Bass, klacky v kýblu, je 8:30 minut po 9. hodině. My si za chvíli ještě řekneme informace o parťácích tohoto pořadu, ale taky je potřeba zmínit, že stále soutěžíme s Lety Trollem.

Posloucháš Color Music Radio, je potřeba taky neopomenout parťáky tohohle pořadu a parťákem pořadu Freecolora v pátek nebývá nikdo jiný než Mad Finger Games. No a pojďme se podívat tedy na to, co si pro nás pro dnešní páteční vysílání připravili. Je tady pár slov z herního studia Mad Finger Games, partnerů Freecolory, který dělají hry, co baví celý svět. Díky poslední aktualizaci se na herní mapě Green Zone Warfare objevilo místo s názvem LLA Trenches. Jde o tábor armády Lamang Liberation Army, kde hráče čeká jedna z nejvíce náročných misí hry, kterou si zamilovali opravdoví hardcore hráči. Přesila nepřátel je veliká a v zákopech číhá smrt doslova na každém rohu. Ti nejzkušenější bojovníci doporučují noční útok s použitím nočního vidění a laseru, které výrazně usnadňuje detekci nepřátel v hustém porostu. Je potřeba mít dostatek granátů na vyčištění rohu v zákopech a zbraň s krátkou hlavní, například brokovnici. Velmi pomalý postup v podřepu pro minimalizaci hluku je asi jediná efektivní cesta, jak získat 3 tajné dokumenty nepřítele a splnit tak důležitý úkol. Zajímavostí také je, že výraz LA Trench se také objevuje v popkultuře jako slang pro drsné podmínky v chudších čtvrtích Los Angeles. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v týmu Mad Finger Games, navštiv www.madfingergames.com/careers se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. To byli Mad Fingři, za chvíli si ještě jednou a naposledy zopakujeme soutěžní otázku dnešního rána v rámci spolupráce Freecolory a Let It Rollu. Teď ale ještě Funky Flute, parádní věc od Jedyho.

Až Color Music Radio, nejdivnější pořad v českém éteru, muziku, kterou jste ještě nemohli slyšet, ani vám ji nevyšazamuje Shazam, páč mi píšete, co, kdy, kde hrálo, a samozřejmě já na to nemám kapacitu každému odpovídat. Tohle je ale třeba Mythicais a jejich Pin Destroy. Čeká nás poslední věc, Lynx a Gemin a Resostar. No a já samozřejmě ještě naposledy taky zopakuju soutěžní otázku, aby soutěžit mohli ty, který Free Coloru naladili až teď. No a stejně jako minulej a předminulej pátek i dnes soutěžíme o lístky na Lety Troll, přátelé. Ano, mám tady lístek na Lety Troll pro vás. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, kolikátý ročník se letos uskuteční, a to tedy na jezeře Most, u jezera Most. Kolikátý ročník je to v Mostě? Ano, přátelé, to je soutěžní otázka. No a soutěžíme pomocí jednoho jediného kanálu, a to je instagramový účet DJ Freaky Fling. Dáte follow, napíšete správnou odpověď a můžete vyhrát lístek na Lety Troll. Ano, je tomu tak, už jsme tady rozdali dva lístky, teď rozdáme třetí a budeme pokračovat až do samotného festivalu. To je neuvěřitelný a tohle umíme jenom my, přátelé. Nevím, kde jinde byste mohli po ránu slyšet aktuální věci z drumbassové scény a ještě si k tomu vyhrát lístek na Lety Troll. Je to úžasný, je to nádherný, je to skvělý, je to Free Color a jedeme dál. Mám pro vás ještě jednu věc a pak fofrnický Free Color Infos. Čeká na vás totiž Martin Svátek a jeho Holiday Edition.

Wrestle Star Links. Jediný ranní vysílání, kde můžete slyšet živý DJský mixy, taky ranní skreče, spoustu blbejch keců a aktuální muziku z posledního týdne v rámci drumbassovýho speciálu.

0: A je tady závěr, přátelé, kamarádi, posluchači Color Music Rádia. Časomíra ukázala 55 minut po 9. hodině, a to znamená jediný. Je potřeba si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni, a to, že je dneska pátek 12. června. Antonie nám dnes slaví jmeniny a stejně jako vždycky dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíte bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně zataženo a deštivo. A to téměř na celém našem území, jen toho deště bude tedy na západě Čech trochu víc než ve středních Čechách a ještě ve středních Čechách trochu víc než třeba na Moravě. Tam by to mělo být spíš pod mrakem a pršet by mohlo začít až v noci. Jinak teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 8 až 9 stupni. V odpoledních maximech 14 až 18 stupňů, k večeru se ochladí na 13 až 15 a přes noc potom 13 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. Jako první je tady 7 kvalit, které dělají muže v očích žen neodolatelné. Ano, přátelé, aby byli muži u žen úspěšní, nemusí mít všechny tyto kvality. Důležité je, aby o nich věděli a podle svých přirozeně silných stránek si vybrali ty, na kterých chtějí zapracovat. Tento seznam navíc může být užitečný i pro ženy. Díky němu si možná lépe uvědomí, že jejich partneři tyto kvality mají a začnou si jich více vážit. Pojďme se podívat na 7 z nich, ale ještě předtím si tady zopakujeme některé informace. Neodolatelnost muže pro většinu žen není o velkých gestech nebo darech, ale o drobných detailech a důslednosti. To, že muž nesplňuje všechny tyto body, neznamená, že by neměl u žen šanci. Stačí si jen uvědomit a zapracovat alespoň na některých z nich. A pokud muž pro ženu je takto neodolatelný, není to samozřejmost. Měla by umět ocenit, co pro ní dělá, a poděkovat. Za prvé, je ochranářský a galantní. Za druhé, skutečně naslouchá. Za třetí, je hrdý na to, že se ženou může být. Za čtvrté, dokáže ženu rozesmát, i když je naštvaná. A za páté, pamatuje si detaily. Za šesté, je laskavý k cizím lidem. A za sedmé, projevuje lásku nenápadně, ale důsledně. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou pro vás máme, ta se týká powernapu. Ano, jak si dřímnout, aby to skutečně fungovalo. Znáte ten moment, je to tedy ve 2, potažmo v 2:30, máte odpověď na e-mail, dokončit prezentaci nebo se soustředit na meeting, ale mozek se rozhodl, že dnes už spolupracovat nebude. Najednou je fascinující úplně všechno. Mraky za oknem, drobek na stole, život pokojové rostliny v rohu kanceláře. Co je vlastně powernap? Ano, přátelé, powernap je krátké zdřímnutí, trvající přibližně 10 až 30 minut. Cílem není usnout na celé odpoledne a probudit se zmatený s otiskem polštáře na tváři. Jde o rychlé dobití mozku. A proč to vlastně funguje? Během dne se v mozku hromadí látka zvaná tedy adenosin. A čím déle jste vzhůru, tím více jí máte a tím silnější je pocit únavy. Krátký spánek tento tlak často sníží a mozku poskytne možnost restartu. Zlaté pravidlo, nepřekročte 30 minut, kdy si dát powernap, nejlepší čas bývá mezi 1 a 3 hodinou odpoledne. Právě tehdy většina lidí zažívá přirozený pokles energie. No a poslední informace dnešního rána se týká největší studie svého druhu. Ukázala, co předchází většině infarktů a mrtvic. Infarkt nebo mrtvice často nepřicházejí bez varování. Nová rozsáhlá studie, která sledovala víc než 9 milionů lidí, ukazuje, že za drtivou většinou závažných srdečních cévních příhod nestojí několik tedy málo faktorů, ale jsou to známé rizikové faktory. Zároveň ale odhaluje překvapivý rozdíl mezi muži a ženami a naznačuje, že některé příčiny infarktu stále podceňujeme. No a pojďme se tedy podívat. Nejvýznamnější roli při tom selhání tedy hraje krevní tlak. Ve Spojených státech Jižní Koreji mělo hypertenzi víc než 93% lidí, kteří následně prodělali infarkt, mrtvici nebo srdeční selhání. No a dále je to taky tedy zvýšený cholesterol, vysoká hladina krevního cukru nebo kouření, ať už současné či v minulosti. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. A my už vytáčíme Martina Svátka tak, aby jsme se ho zeptali, co zazní dneska jako první. A Martin Svátek už je na drátě. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Co ty a Power Nap?
1: Power Nap. Hele, já jsem teď, omlouvám, já jsem teď úplně neposlouchal.
0: Tak si tě mažu z přátel.
1: Co? Promiň.
0: Že si tě mažu z přátel, neposloucháš ani teď, ani předtím.
1: Hele, nestihl jsem to, já jsem tady byl trošku rozptýlený, Bambula si přišel podívat, to on moc často nedělá, tak jsem byl z toho překvapený. Tak to, tak Power Nap je co?
0: To je krátký odpočinek, který tedy může proběhnout v odpoledních hodinách a neměl by být tedy spánek delší než 30 minut, tak aby se ti vyčistil tlak v mozku.
1: Jo takhle, ale já tlaky v mozku nemám už, ale já si můžu jít lehnout, kdy chci.
0: To je dobrý. A funguje to, jo? A spíš celý den prostě.
1: Ne, tak já usnu třeba u knížky, víš co, nebo něco takhle, no většinou nějakého toho mluveného slova. A je to třeba na půl hoďky nebo hoďku a pak jsem zase fresh a jedu.
0: Hoďka by to být neměla, píší tady 10 až 30 minut a tak, aby to správně fungovalo, ale jestli na tebe funguje hodinka, samozřejmě gratuluju, že si takhle můžeš krásně zdřímnout. Co jsi pro nás připravil jako první pecku dnešního Holiday Edition?
1: A na úvod dneska neudrhnu rytmus, pojedu hiphopově, tak Style spí, to znáš, ne?
0: Jo. Takže hiphop na... Ano.
1: On byl z těch Locks, ne? Nebo jak se jmenovali taky. Takový docela dobrý beat, takový současnější, už je to starší, je to dobrý, no, tak...
0: OK, jdeme si to naladit, Holiday Edition už je za dveřmi a Martin Svátek už je ready. Holiday Edition 10 až 12, polední menu vám naservíruje Lukáš Admirál Kolíbal a to po 12. hodině. A zbytek našeho programu najdete na našich stránkách radiokolor.cz. Ano přátelé, pokud jste soutěžili, v pondělí vyhlásíme tedy výherce a vy tedy můžete ještě chvíli soutěžit, pokud jste třeba jeli v autě a neměli jste možnost správně odpovědět. Pro dnešek se s váma ale loučím. Vidíme se zítra v Valašské Meziříčí. Ano, přátelé, první tedy zastávka v rámci tedy Tour Činasky, která proběhne už zítra 13. a to ve Valašské Meziříčí. Ano, přátelé, to je daleko, ale my jedeme po celé republice, takže nás můžete potkat téměř všude. To je pozvánka na zítřejší koncert. Já díky ještě jednou za pozornost. Mějte krásný den a

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Maskot.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
4: I got no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
5: Za podpory Color Music Rádia.
6: Okna hned.cz. Okna pomlčka hned.cz. Okna, okna hned. Okna pomlčka hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna pomlčka hned.cz.
7: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

No dneska začínám tady hiphopově. On dneska to bude mít takový hiphopovej vibe, Master Ace. Bude v neděli v Praze. Tak se ho budeme hrát, ale to tedy až později.

taková raritní věc, čas tady zazníva lidej. Neobjevuje se na žádném albu, pokud vím, od této zpěvačky Kiki Wyatt. Put your hands on me. Skelly groove. Here we go.

no longer. We're not together. To už tam není. Aha, no dobře. Oh, tohle jsou Guy. New York Undercover, tak se jmenuje ten nějaký soundtrack.

No moji milí, já jsem z toho nadšenej z týhle pecky úplně ve velkým stylu. Michael McDonald to zabil svýma vokálama. No jinak to je countryovej zpěvák z Austrálie, který se jmenuje Keith Urban. No Keith Urban vydal celý album a už teď ho vydal, já jsem se docela divil, album, který se jmenuje Flow State. Tak je tam samozřejmě 10 coverů, jak už jsem říkal, pokud si pamatujete. A původní věc to byla právě tato ukázka s Michaelem McDonaldem, We Go Back. Samozřejmě v 60 těch nejhranějších country pecek neobjevuje se tato věc. Myslím, že country rádia to zatím hrát nebudou. Uvidíme, jak to bude dál. Každopádně tohle album je skvělý, já mám z něj radost. Pojďme si zahrát ještě dva covery. Ten druhý od... Počkejte, co jsem to tam... Jo, jasně. Já myslím, že nemusím představovat. Bill Withers naspíval, jinak teď Just the Two of Us udělal Keith Urban.

No tak samozřejmě. Tomuhle albu se určitě bude věnovat i ACX, American Country Express.

Další ukázka, to je taky známá, teď tady hraju i od Party Pupils. Udělali cover a cover udělal i Keith Urban od Player. Tato věc, která se jmenuje Baby Comeback. No já budu zpátky za chvilku, nejdřív ještě pozvánkovej break. A nejdřív i Keith Urban a pak pozvánkovej break. A pak další muzika Holiday Edition.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
2: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
4: Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Mastajs v neděli v Kafe v lese společně s Champion Sound. A dneska v Jihlavě na náměstí. Takže tady ten dvojitý zásah pro Mastu. Pojďme si tady chvilku hrát, tohle je Masta Ace.
1: Yeah.
0: Věc, která se jmenuje Beautiful.
1: Yeah.

Tohle je moc pěkná deska, 2004, album Long Hot Summer. Věc Beautiful, on má novou desku, ale já ji nemám. Vůbec jsem neslyšel zatím. Ale má stav už nebo 90. roku, takže myslím, že Matroše je pořád dost. Toto je ukázka právě z roku 90. I got to. Take a look around, co myslím, že je celý album.

0: shirt from blue to white collars. I got to close my eyes, ball up my fists, and thank God for the freedom of speech. Then I got to use my knowledge of the English language to write songs and teach. I got to. I got to.
1: Tak tohle je Masace z roku 90. Já poslední desku, kterou máme, je z roku 2024. Společně s Mastou taky Marco Polo. Tohle je moc pěkná věc, live music. V neděli, kafe v lese.

z roku 2024. Jinak tady album společně s Marco Polem. No já teda už jsem na Mastovi taky byl, to už je ale hodně dávno. A já mám takovou zvláštní vzpomínku na to, protože já než jsem se dostal na ten koncert, tak jsem jel v metru a narazil jsem tam na docela takovou, jako pomáhala mi do metra taková hrozně fajn holka, pěkný hlas, dokonce mi dovolila, abych se dotknul jejího obličeje, což jako bylo takhle, to bylo u mě jako dost nečekaná záležitost. A měla, dokonce měla takhle na té tváři, na pravý tváři měla takový jenom takový lehký pramen vlasů, tak jsem si říkal, sakra, sluší to docela dost, tak jako telefon mi dala, to taky, to mě taky jako rozbilo. Takže já jsem na tom koncertě byl takovej trošku high up in the sky, takovej trošku myšlenkama jinde, ale abych to teda jako dokončil, tak když jsem se jí ozval, tak si to rozmyslela a nechtěla se se mnou kamarádit. No, každopádně stejně je to hezká vzpomínka na ten koncert od Majsty. Od Masta Ace, tak pojďme si zahrát poslední věc. A jinak ještě tady připomenu, že v Jihlavě teď je právě dneska na náměstí, no a v neděli Kafe v lese, to už je Masta Ace Champion Sound a poslední ukázka tady z toho posledního alba, který já mám, rok 2024.

No tak jasná věc, Pin, tohle to je Lucky Day, nebo to byl tedy. Teď už závěr, taková groovy záležitost tedy v remixu. Greatest Day. Tohle je skvělá Beverly Knight.

co, tak parádní pohyb má tohle věc. Greatest Day. Tak tohle je Beverly Knight a závěrečná věc pro vlastně celý týden. Můj milý, zítra, pokud budete chtít ACX American Country Express, to je samozřejmě taky v 10, jinak se uslyšíme v pondělí po 10. hodině. Za chvilku Lukáš Kolíbal a polední meny. Mějte krásný víkend, ať je fajn. A jinak čus.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: I got no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to. Za podpory Color Music Rádia.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouč.
6: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
9: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
10: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
11: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
9: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
11: Přijedete zcela určitě do Zlína.
9: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
12: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
9: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
12: Se Zuzanou Maxa.
9: Single Story.
13: Let's party.
14: Have a good time. Here we go.
15: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
16: taneční party Pavla Bárty.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

0: Don't touch me, tomato.
1: Yes! Krásné odpoledne na vlnách Color Music Radio, srdečně přijde Lukáš Kolíbal, troška kalypsa v podání pána, který se jmenoval George Simonet z Bahamských ostrovů, song jménem Touch Me Tomato. A když kalypso, tak si dáme i kalypso mama z stejného ostrova Baham a ještě chviličku zůstaneme v Karibiku, proč by ne, takhle při pátku, případně při neděli. Příjemný poslech na vlnách Color Music Radio se zmrzlinou Rojto, vám přeje Lukáš Kolíbal.

Tohle byli The Percenty Brothers z Bahamských ostrovů. Vlastně hnedka všechny ty tři songy jsem se zrovna trefil, že byly z Baham. Na úvod George Simonet, potom Calypso Mama a teď je právě The Percenty Brothers, který opěvovali buben, jehož kořeny jsou někde v Africe a který se používal na oslavách, který probíhaly hlavně kolem 26. prosince, což je v anglicky mluvících zemích takzvaný Boxing Day. Africká muzika vás dneska čeká taky, ale když jsme tady ještě u této kompilace věnovaný Calypsu a přece jenom to je muzika, kterou z rádia jen tak neuslyšíte, ne? Tak v rámci rozširování obzoru vám dám ještě jednu věc a to sice z ostrova Trinidad. Calypso může znít i takhle. Tohle je Lord Shorty.

Tak, dnešní polední menu je Tropicano. Ani nemáme tady teďka zrovna aktuálně to počasí. Slunce najednou na pár dnů se schovalo někam zamrkli, tak možná proto s připomenutím toho, že i když máme zamračeno, tak i nad němi, nad námi stále svítí slunce. Tak teďka špetka kubánské muziky, toto byl José Conde y Ola Fresca. A já mám takovou staronovou kompilaci ze svého oblíbeného vydavatelství Putamayo, který se jmenuje Café Cubano, a rád bych vám zahrál ještě jednu věc, kterou zahráli La Orquesta Magica de la Habana. To znamená, ještě jeden song, zůstaneme na Kubě, vlastně dva, protože potom si dáme jednu moderní Kubu v podání Orishas, který, a to je, myslím, že je docela velká věc, dorazí na konci srpna na Slovensko. Za chvíli se k tomu řekne víc.

vystoupí poslední srpnový víkend na festivalu Uprising na Zlatých pěskoch v Bratislavě. Společně s nimi, nebo vedle nich, třeba taky jamajský Protože se svou kapelou Indignation, se skvělým novým albem. Z Jamajky taky dorazí Empress Sativa se svou kapelou The Unconquerables, z vlastně Jamajčan, ale žijící v Evropě, společně s francouzským Manu Digitalem, Scaramucci a Manu Digital za Afriku bude reprezentovat mimo jiné Tiken Jaffa Coli. A k tomu spousty dalších žánrovek, co se týká reggae music, tak třeba Medial Banana nebo Dub Incorporation, na který za chviličku dojde. Ale je tam spousty dalších zajímavých žánrů. Namátkou Gogol Bordello tam budou, za Drum and Bass tam bude Andy C, za Grime tam bude Gleb a Hafo dalších. A pricing.sk, tam se všechno dozvíte. Na konci srpna, a tady je odpočet 76 dnů do konce srpna, hele, takže... takže do začátku festivalu zbývá 76 dnů, 23 hodin, 17 minut a 4 a 20 vteřin. Kdo posloucháte v premiéře v pátek ve 12 hodin 43 minut? Dnes je 12. června, slaví Antonie a Táňa, Bík je v, co, Luna je v Bíku, element země, urostlin kořen, a u nás u lidí Bík spojený s krkem, mandlema, čichem, chutí, týlama, ramenama. Kalinář krásný paní doporučuje uvolňovat ší. V rámci reggae světa, když chcete nějaký track pustit pěkně od začátku, tak pull up the tune. Tohle jsou Dub ENC nebo Dub Incorporation ze San Etienne. Vy posloucháte Color Music Radio O.

0: Mě z Dapijence, tak jsme se ještě repera Soon EMC.
1: Après l'enchaînement gauche-droite, avril 93.
0: Takhle multikulturně mě to baví. Takhle barevně. Na Color Music Radio, na čím dál tím více frekvencích, už brzo taky v Táboře a v Ústí nad Labem přes FM. Zdravím všechny další frekvence
1: a
0: doufám, že rezonujeme na podobné frekvenci. Lásky k muzice a porozumění. Velký pozdraví taky pro Praga Union a poděkování za včerejší krásný koncert k novému albu, kterýho si hrajeme tady průběžně ukázky, a dostal jsem dvě desky do soutěže, takže příštím menu už budeme soutěžit o album. A dneska pro vás mám jinou knížku, respektive jinou soutěž o knížku z nakladatelství Darmagaya. Tak to vás čekám v závěru dnešního poledního menu, ale ještě předtím dva tipy na koncerty. Co se týká hiphopu, tak Master Ace s kapelou Champion Sound, legendární brooklynský rapper s albem Disposable Arts, v rámci velkého výročí jede turné s českou kapelou Champion Sound. V rámci toho dvě zastávky v Čechách, tento pátek dneska podvečer v Jihlavě na náměstí a v neděli potom klubový koncert v Praze v Kafe v Lese v rámci Boomboxu. Tam se bude otvírat už 7 večer, protože na začátku bude hrát DJ Noir, který o tímto zdravím. By the way, v neděli moje narozeniny, tak se tam můžeme třeba i vidět a pozdravit a oslavit. A ještě jeden tip, a to je na tuto sobotu, a to si hrajeme právě teď. V Praze vystoupí legendární novozélandská parta Fat Freddy's Drop, která velmi zajímavým způsobem propojuje soul, takový downtempo, vlastně i trochu vlivy reggae a dubu. Já nevím, jak byste nazvali tenhle žánr. Každopádně tahle parta mě hodně baví a takový vlastně možná trochu jako Thievery Corporation, ale v novozélandském duchu. A u sebe na webu jammusic.net jsem včera zveřejnil rozhovor s kytaristou týhle kapely a Fat Freddy's Drop budou vystupovat tuto sobotu večer v prostoru Archa Plus v Praze. To je velká událost, to je akce, nebo na tuhle kapelu chodí v zahraničí haly tisíce a tisíce lidí a v Praze budou hrát takovýmhle intimním prostoru jako Archa Plus. Tak tip pro vás, a tohle je věc jménem Bone Digga, Fat Freddy's Drop.

Tak, Fat Freddy's Drop tuto sobotu v Praze. Pak velká událost, velká příležitost vidět tuto partu teprve po druhé v České republice. Zároveň samozřejmě vím, že akcí je hromada, Rock for People třeba v Hradci, ale ten je úplně postrop toho letiště. Prodán. Nicméně, ať už vyrazíte kamkoliv, přeju vám krásný víkend. Když posloucháte v nedělní repríze, tak od 13. hodiny potom zazní celý, nebo aspoň hodina z toho hodinu 20 dlouhýho alba od Masta Ace v rámci pozvánky na nedělní pražský koncert Masta Ace Champion Sound. A já jsem sliboval ještě jednu soutěž s nakladatelstvím Darmagaja, který je parťákem tohoto pořadu. Tady je. A ta soutěž bude dnes o knihu Cesta k probuzení v tradici korejského buddhismu. Kdo je autorem knihy? To je jednoduchá otázka. Je to tip, je to někdo, kdo žil v letech 1158 až 1210. A ta kniha představuje reprezentativní výběr 6 textů z díla tohoto zenového mistra. Jedná se o titul, který je o pramenech buddhismu, korejského zenu a zdrojových textů. Takže pokud vás zajímá buddhismus a pokud vás zajímá zen, tak vřele doporučuji tady tuto knížku. Já jsem náhodně otevřel a tam je taková otázka. Jaké umné prostředky nám umožní jedinou myšlenkou zvrátit všechny předpoklady a bezprostředně poznat, co je naše vlastní přirozenost? Odpověď je jen tvoje vlastní mysl. Jaké další prostředky bys ještě chtěl? Budeš-li se pídět po nějakých prostředcích a se jejich pomocí hledat nejzazší porozumění, budeš jako člověk, který nevidí vlastní oči a tak říká, že žádné nemá a chce hledat způsob, jak dosáhnout vidění. Když už má ale oči, jak jinak by je ještě mohl vidět? Uvědomí-li si, že žádné oči nestratil, je to stejné, jako by je viděl a přestane se zabývat hledáním prostředků umožňujících mu vidět. Kde by v něm přetrvávala představa, že nevidí? S vlastním jasnozřivým duchovním věděním se to má zrovna tak. Jestliže toto vědění totožné s vlastní myslí, kde ještě hledat jiné porozumění? Budeš-li přesto chtít nějaké porozumění nalézt, nepodaří se ti to. Již jen samotné poznání, že není jiného porozumění, znamená nazření přirozenosti. Tolik zenový mistr, jehož jméno je soutěžní otázkou o tuto knihu, jménem Cesta k probuzení v tradici korejského buddhismu, kterou vydalo nakladatelství Darmagaja už před mnoha lety. A vy samozřejmě můžete si pořídit na stránkách dharmagaia.cz, anebo někdo z vás ji vyhraje, kdo mi napíše odpověď na adresu lukas@radiocolor.cz. Tam můžete psát i další samozřejmě interaktivní záležitosti. A já už malinko přetahuju, ale mám tady poslední písničku, takovej sladkou třešničku, sladký desert na závěr dnešního poledního menu. A to je zpěvák, který se říká Seal a soulová klasika, tuším, že od sama Kuka, A Change Is Gonna Come. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, přeju vám krásné odpoledne, krásný víkend a těším se na vás na brzkou slyšenou.

festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Unicorn,

0: Rihanna a Maskot.
1: I got no regrets.
2: Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
0: Za podpory Color Music Rádia.
3: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: To má být za film, Pedro González.
6: Rocky 6 donesela Done. Pokračování té série o tom boxerovi.
5: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Rocky se oblékl do pyžama, teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
6: Tady, Rocky 6. Po letech boxování si Rocky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
5: To se mi snad zdá. Teď si Rocky dokonce zhasnul. No, přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí. Já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesi, podívejte. Je tam Ray Koktangent.
6: No jo, donesela, done.
7: Z další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrnda. Lefrndo, slyšíme se?
8: Slyšíme se.
7: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrndo.
8: Ano, Ray, právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy od poslouchávaných telefonních hovorů.
7: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
8: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
7: A na to si přišla sama, Lefrndo?
8: No jo.
7: Zajímavá myšlenka. Musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky. Co jste našli, Gabrielo?
8: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
9: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Fungl nový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepaté. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
10: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej jí dát na ten francouzský gimpl, jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
7: No tak to ti řeknu, Lefrndo, to je opravdu hustý.
8: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
10: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
11: Tady místo předseda Vlasti byl hustý.
10: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
11: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá. Babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to, abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlek. To je dobrý, to jsem vymyslel sám.
10: Ty seš fakt Vlastimil hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
12: Hey, this is Gregory Porter. Stick with my friends.
13: Color Music Radio. Music Radio.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: I got no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to. Za podpory Color Music Rádia.
2: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Music Radio. Music Radio.
0: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
6: Color Music Radio.
7: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
8: Color Music Radio.
9: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

Sony a Cher, které bylo 20. května 80 let. Jo, trošku mi to uniklo koračky a kováci. Takže oslavíme ji na rozky malinko se spožděním. Tak si dáme ještě dvě pecky. It's in his case. Shook Shook Song. Remixu Adventury. No a abych nezapomněl, ahoj koleračky a koleráci.

vynikající zpěvačka, a také herečka, producentka, ženská v modelingu a zkratelka Cher. Tentokrát je v remixu věcičky Walk in Memphis v rámci lehce opožděných oslav jejich 80. Protože se dělá 20. května, no ale dneska, pokud mě počkáte v premiéře v neděli, tak už je 7. června roku 2026. No a včera tomu bylo 6. června, kdy taky kulatiny, jenom o 10 let menší, 70. oslavil Jean-Paul de Coster, skvělý producent, který byl taky spoluzakladatelem partičky Business, mé oblíbené, no a od nich teďka uslyšíte lahůdku, kterou mám moc rád, a ta se jmenuje Get Into Trance.

včerejška čerstvý sedmdesátník Jean-Paul de Coster. Spolu s Philem Wilde stál taky za projektem Too Unlimited. Tady máme prodlouženou verzi pecky Faces. Look around you. What do those faces tell you? Faces, joy and pain.

Hlasy patří Anitě Dost a Rayu Stingardovi. No a Ray Stingard je rovněž spoluautorem té skladby, která za chvíli zazní.

No a dalšími spoluautory jsou Phil Wilde a oslavenec Jean-Paul de Coster a jde o hned první hit Too Unlimited. Get ready for this.

ani dnes se to neobejde bez oslavenců. Tom Jones má 86. Tak tady máme remixík od projektu Tempo. Větičky If I Only Knew.

0: Kiss.
1: Ano, Kiss, tak se jmenuje ta pecka, kterou v originále samozřejmě napsal a naspíval Prince, a ten by rovněž dneska slavil narozky, kdyby nás v dubnu roku 2016 neopustil. Tak si dáme aspoň ten origož vodněj, co?

Cheers. No a podobnou věc, tedy vydat se na onen svět, spáchal taky John Fletcher v roce 2020, a.k.a. Ecstasy. Rapper a spoluautor mnoha věcí, jako třeba této, od skupiny Woodyny. No a že to teda byla pořádná rap machine.

No, John Fletcher by taky jinak slavil narozeniny dnes, kdyby na tomto světě zůstal, a ke slaví určitě někde jinde taky hodně dobře.

Nachází se taky na albu Houdini, ovšem máme jim pouštím maxi singlu. Ale na tom albu je taky ještě jedna věcička, na které se i autorsky spolupodílel John Fletcher, a to je otázka, zda i na onom světě je s tím nějaká Nasty Lady, protože právě tu vám pustím.

a dotlačíme to k závěru tohoto dílu pořadu Dobré v náhodě na Honzi Martina Skarbopu už od Prince a New Power Generation. Tak ahoj, kolačky a koloráci.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: I got no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
4: Za podpory Color Music Rádia.
5: Color Music Rádio.
6: Byly 4 hodiny.
7: Color Music Rádio.
6: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
8: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
9: Dáteli se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
9: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
10: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
10: Se Zuzanou Maxa.
6: Single Story.
11: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Well, this is Kabaka Pyramid, you know. And right now, the item I listen to 90.7 FM. Color Music Radio. So don't change your dial, you know. Keep it locked. Accurate.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít.
5: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
6: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
7: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
8: Sex appeal. Nejlepší z

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
6: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
8: Let's party, let's party. Have a good

Music Radio. The best music in town.

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie,

0: Vibes. Akci podporují Kana a Masko.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: To má být za film, Ledro Gonzálesy.
7: Roky 6 donesela Done. Pokračování té série o tom boxerovi.
6: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Roky se oblékl do pyžama, teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
7: Tady, Roky 6. Po letech boxování si Roky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
6: To se mi snad zdá. Teď si Roky dokonce zhasnul. No, přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí. Já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesi, podívejte. Je tam Ray Koktangent.
7: No jo, donesela, done.
8: Z další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
9: Slyšíme se.
8: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
9: Ano, Ray, právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy od poslouchávaných telefonních hovorů.
8: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
9: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
8: A na to si přišla sama, Lefrendo?
9: No jo.
8: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
9: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
10: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Fungl nový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavostřepaté. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
11: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej jí dát na ten francouzský gimpl, jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
8: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
9: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
11: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
12: Tady místo předseda Vlastimil Hustý.
11: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
12: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá: babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to: abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlech. To je dobrý, to jsem vymyslel sám.
11: Ty seš fakt Vlastimil Hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
5: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Dnes tady bude opravdu hvězdná sestava, samozřejmě s těžištěm v 70. a 80. No, z tanečních parketů a nejenom z diskoték. Hity i dávno zapomenuté věci, co se třeba hrály, ale pak se na ně zapomnělo. No tak si je oprášíme. V první hodině třeba Emily Starr Explosion, Stephanie Mills The Primitives nebo Carl Carlton. No a samozřejmě další příběh od Oliny. A abych nezapomněl, bude tu jedna perlička zpívaná holandsky. Všichni ji znáte, ale od jiného interpreta a jistě ji znáte jenom v angličtině. No nechte se překvapit. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8. a 10. a reprízu další čtvrtek noci mezi 1. a 3. Playlist povysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast můžete s týdenním zpožděním vše stahovat a nebo poslouchat. No a jako první tu bude hvězda také první velikosti, spíše hvězdy. Je to totiž trojka Bananarama a Another Lover, pak trochu kultivovaného rapu Mel Brooks z roku 1982, It's Good to be the King. No a na závěr Sugar and the Lollipops, Dancing Dynamo. Na úvod vše snad jen objevujte opět a stále vaše oldies ještě jednou. No a k tomu krásný poslech přeje Pavel Bárta a Bananarama.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

byl Rocket, co? Sugar and the Lollipops, Dancing Dynamo. No, dnešní povídání nazvá naše milá spisovatelka Olena trefně Přeslechy, překlepy, omily různého druhu a neb marky v tanku. Myslím, že je to takové odlehčené téma na ten červen a hodí se to. K tomuto povídání mi dalo námět 29 palem Roberta Planta. Já totiž té písni říkám 99 palem. No a to z toho důvodu, že mi tu číslovku pořád předhazuje 99 balónků neniných. Ovšem, Robert zpívá, že jede někde v Kalifornii alej 29 palem. S těmi mými 99 by musel jet o dost delší štreku. V dětství, když jsme doslova hltali Big Beat, snažili jsme se zpívat anglické texty. Ovšem, používali jsme k tomu, co zaznívá na začátku limonádového Joe. Takové to so far to you I'm a for tonight me to say. No a později jsme všeli jak kroutili angličtinu, takže té slavné písni In the Army Now se říkalo Amina. Jedna holka zas, která měla ráda píseň Voyage, Voyage, tomu říkala Gvajage, Gvajage. Neboť to tak slyšela, to už tedy przněla francouzský jazyk. Daleko bohatší pole omylů skýtají však naše písně Přeslechy v češtině. Například textaři písně Milenci v Texaskách se posmívali, kdo prý jsou ti na trati, to se nesmí ztratit. No a u Matušky zase se ptali, proč má rád jen bílé, proč nepije i červené. To, když zpíval bílé mám tě rád, toužím křídou psát. Ono to E tam zpíval dlouze, ale mělo to být jakože bílé, tedy bílou křídou chce na zeď napsat ono vyznání. No a o tom slavném strojovém překlepu, kdy motýlek měl původně naučit Helenku lítat, ale vyšlo z toho líbat, se též všeobecně ví. Já, co by dítě měla dojem, že Matuška v písni 7 dostavníků zpívá, že ho sveze kočí za pár dobrých stopadíků, tedy že ho sveze za poplatek 50 kčs. Kde si na divokém západě? Ono to je ale za pár dobrých slov a díků. Takže jsem myslela, že přenosilka zpívá, k čemu jsou šaty s vlečkou, svatební závoj s tečkou, bez tebe stolek s bečkou mrazí. No, ale on to byl stolek s dečkou. To má někdejší spolupracovnice Jana, kdy si chtěla obluzovat kluky v partě svou hrou na kytaru jako nějaká Johnny Mitchell a tak pěla folkové písně. Mimo jiné, že kdes v montáně se Yellowstone prodírá kombinát, jenže on ten Yellowstone prodírá krovinám. No, takže to si Olino trefila úplně skvěle a já mám taky nějaké malé vzpomínky, takže malinko i ode mne. No, my jsme Modern Talking, You My Heart, You My Soul, bylo Yumaho, Yumaso. Starship, We Built The City, bylo We Pity City. A Status Quo In The Army Now, u nás nebyla Amina, ale byla ta Yamiau. No a když máš tak ráda Planta, udělám teď radost tobě a těch 29 polem si pustíme. Pak Soul Sisters a Truth Before We Started, no a nakonec The Primitives a Crash. Takže teď už ale onen slíbený

0: No a je tady avizovaná perlička, hudební perlička v podobě hitu, původně od skupiny Tight Fit Fantasy Island. No, v Holandsku si ji vzali do parády The Millionaires a vydali single, kde na straně A je anglická verze. No dobře, to nás až tak nezajímá, ale na straně B je holandský text a to nás zajímá. Takže ten si pustíme, pak Jackson Brown a Somebody's Baby. No a na začátek nějaká klasika, disco klasika, Emily Star Explosion a Santiago Lover.
1: Disco classics from the 80s.

0: to byl Jackson Brown a škoda, škoda, velká škoda, že skupina Eight Wonder byla tak říkajíc na jedno použití. Oni vydali totiž pouze dvě LPčka, to první bez valného úspěchu v roce 1987. Za to druhé, o rok později, tak to byla pecka. To album se jmenovalo Fearless a právě na něm byl i mega hit I'm Not Scared. No a ten si pustíme. Maxi verzi tady je.
1: Maxi from the 80s.

Heaven a Baby I Need Your Lovin'. No a pod námi ještě jde skupina Fantastic a Costa Blanca, tedy Bílé pobřeží jako ochutnávka na léto. Teď má pauzička mezi první a druhou hodinou, no a pak jedeme dál. Tak se mi moc nevzdalujte. A co ještě do konce? Inka a Hamilton, Poetry in Motion, pak klasické disco, Stephanie Mills a Never Knew Love Like This Before. A jako tečka krásný ploužák, skupina Sunrise a Call On Me. Takže za malou chvíli se na vás opět těší Pavel Bárta. Hity non-stop, taneční party.

Druhá hodina taneční partie tady, a to znamená 15 hitů i rarit od 70. po milénium, no samozřejmě s hlavním těžištěm v 70. a 80. tak třeba Falco, Steve Allen, Dollar nebo Barry Lane. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radiocore.cz, kde si pod záložkou podcast můžete vše, co jste zameškali, pěkně v klidu pustit anebo stáhnout. Třeba jako MP3 do auta. Největší hit mladičké Stacy Letiso se tenkrát na Bayernu hrál od rána do večera. No a není divu, je to skvělý hit Jump to the Beat, pak Spargo a You and Me a nakonec Steve Clark No More Love. Takže hezký poslech, no a samozřejmě k tomu dobrou zábavu a dobrou náladu přeje Pavel Bárta. Stacy Letiso.

No, jeden dotaz. Máte rádi tango? Myslím, že tento tanec mají rádi snad úplně všichni, akorát tančit ho umí málo kdo. No, tak si alespoň poslechneme, co s tím rytmem vykouzil Falco. Tango in the night. Pak důkaz, že Evelyn Thomas není zpěvačka jenom high energy. Měla totiž spoustu dalších krásných věcí. Tak třeba jako dnes Heartless z roku 1984. No a na začátek Sophie a Face to Face. Taneční party. Hity i rarity s Pavlem Bártou.

0: Heath Allen, tak to je britský vokalista, který působil asi ve čtyřech formacích a krom toho solo. A právě z tohoto období tu máme jeho největší hit Letter from My Heart. Pak Funk and Soul a skupina Change a Paradise, jednoduše ráj. No a začínáme opět v Anglii. Původně model, pak zpěvák Eddie Huntington a Mayday. I will see you every day and night. When I was so lonely, I felt this strong desire to love. But it went too quickly, cause now I'm burning hot.
1: Back to the 80s.

0: No a jestli pak víte, kdo je Juan Carlos Ramos Vaquero? No, ten se narodil v Madridu. Že ne? No já bych to taky nevěděl, ale pokud řeknu jednoduše Ivan, to tak je jasno. A ještě přihodím Baila anebo Fotonovela. A věc je vyřešená. Ovšem, zapomněl jsem ještě na jeden hit, který u vás vzbudil poslední dobou docela velké pochvalné ohlasy. Hej, Mademoiselle. No, a proto teď a tady jeho maxi verze.
1: Maxi mix.

Dalar a All Amour a právě dohrává Barry Lane a Journey to the Moon, taky věc, o kterou si často píšete. No, balíme, končíme. Rozbaleno má už ale Harry na Music Only se svou party až do dvou a pokud ho chcete slyšet live, pak pondělí až středa vždy od 7 ráno do 9. No, aspoň si prosvištíte rakouskou němčinu a je to společné vysílání s Air Rádiem z Vídně. Zítra tady Kuba Melín s Lahůdkami, taky Martin Svátek, buď s country nebo hezkou muzikou od srdce. No a já zase za týden, kdy vám prozradím, co jsem pro vás na léto pěkného přichystal. A dokonce ještě Jermaine Jackson a Dynamite, pak Šampáňa, Black Jack a nakonec mé oblíbená The Strangers a Golden Brown. Takže Pavel Bárta přeje hezké dny s dobrou oldies muzikou. Mějte se fajn. Disco.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi